0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka!
2: Přesně! Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. V Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
1: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
2: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
3: Prior je tady totiž pro vás. Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
4: Freshness. Our focus.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes, sir!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si! Kapacita kurzu je omezena.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firma na zážitky.cz.

stop.

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utkají doma s Jabloncem, výkop je ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Zaparkovat u českobudějovické nemocnice by teď mělo být o něco jednodušší. Od září pacientům a návštěvám přibylo zhruba 150 až 200 míst, která dosud využívali zaměstnanci. Hlavní parkoviště před terminálem tak nově nabízí celkem 413 stání. Nemocnice tím chce ulevit hlavně pacientům a jejich blízkým. Ani dneska přehánky a bouřky nedorazí, předpověď na celý den slibuje polojasnou či oblačnou oblohu s teplotami mezi 23 a 25 stupni.
10: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem si odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionů na Hitrádiu 6 hodin 6 minut. Krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma, nebo co se dělal?
0: No tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do první třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl, tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, ježiš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, to je můj kornout. Jo, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vajbili si na to a tancovali, žádná piškotejka, ale osmdesátky, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý. Co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na gympl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlíd, takže můžeš říct, že jsi tam normálně včera byl, jo.
2: A ty dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Alfa Ben, hezké ráno. Baby,

0: Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, tohle je Sia. Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
1: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
0: Tak jdeme na to. David Jutzler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
1: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
0: Mm-hmm. Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
1: Sváťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
0: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
1: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
0: Petr Brno slavil jsem na Rosky.
1: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
0: Mm-hmm. Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
1: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
0: Marek Kladno přestěhoval se. Hezký.
1: Verča z Ostravy měla první den po mateřský.
0: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
1: Hodně narozenin.
2: Takových aktivit. První den v práci.
0: To jo.
2: Dítě poprvé ve škole.
0: Narozeniny.
1: Stěhování, no. Výročí.
0: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars. Tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox. Vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče už teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Mohlo by vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole?
2: Když o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, že ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
0: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
5: V Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový box kostí 1 kg za 69,90. Ryze české Terno.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem jí našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
15: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
16: Ano, prosím.
18: Ahoj, umíš skrotit stroj?
16: Co je to za otázku?
18: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
16: Proč bych měl jít právě k vám?
18: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
16: Kde zjistím víc?
18: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí. Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program hasičská technika občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
19: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Prachaticku. Komplikace v dopravě teď hlásíte u obce Strážný, kde je v nepřehledném úseku odstavené nepojízdné vozidlo. Dávejte si tam pozor.
21: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.

0: Tohle je Hit Radio, snídaní šampionů a David o tom říká, no to je kravál. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update. Ranní
1: update. V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaka, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. Mm-hmm. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš? Nebo... Jakože někdo dones třeba trojku nebo čtyřku, jo? Nebo...

0: To jako ne.
1: V první třídě rovnou.
2: Že ty neumíš psát?
0: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy, nebo
1: no,
0: že by to
1: na ně
0: myslím,
1: tak rovnou? No já myslím, že se začínalo hnedka od prvního, od prvního dne dalšího týdne.
2: No takhle, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda! Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, obyčejný svět.
0: Aha, já to totiž, tak to je ten generační propad, ten rozdíl. Já to znám teďka z TikToku až. Já myslím, že je to něco celkem novýho.
2: Počkej, jako jak z TikToku?
0: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka. Takže rok 2000, tak to je pecka.
2: Takže,
0: je to
2: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio. Tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: Posloucháte Hit Radio, 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt povedl. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marila. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to na na na na na na. Davide, pojď se zpívat, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je Vončo.
0: To je Vončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu. V 6.36 Katy Perry I Kissed a Girl.

0: Ferry, Hit Radio, hezké ráno. 6.39.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hit Radio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každý ráno a v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hit Radia registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7.10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli. A taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
6: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
9: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. Archeoskanzen Trocnov.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích?
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
15: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
17: firma na zážitky
15: CZ.
18: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
15: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
18: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opravy vozovky taky dnes ráno brzdí dopravu na Jindřichohradecku. Dávejte si proto pozor na trase mezi obcemi Újezdec a Záhoří. Jezdí se tam dočasně po značené objízdné trase.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, je to návykový. Posloucháte Hit Radio 6.52. Krásné ráno.
1: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu.
0: Píše se tam.
1: Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
0: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovnejch.
0: No, tak to je dobrý. Já jsem nedala nabíječku telefon, mám 27.
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, tobě je 27.
1: No,
0: to nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně...
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Hele, ale jak jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 100, 98, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jako jenom
1: by, to je fakt blbý.
0: Bohu špat už udobí telefon skoro vybitej. Pardon.
1: Tak se mrkněte, kolik tam máte.
0: Lukas Estrada, DJ Trip, Stephen Poo, Close Your Eyes, 6.54. Krásné ráno, tohle dobije baterky vám všem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila, ale to překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steve'a Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Policista z Radomyšla se kvůli rekonstrukci služebny dočasně stěhují do Blatné. Na nové adrese jsou od začátku září až do konce letošního roku. Pro obyvatele Radomyšle a okolí se nic nemění. Policisté budou dál zajišťovat službu na stejném území a stejné zůstávají i telefonní a další kontakty. Dáme si počasí taky ve středu, to zvládneme bez deštníků, po většinu dne čekáme polojasno, odpoledne místy oblačno, ale bez přeháněk. V maximech se dneska stupnice dostanou i na 25.
9: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Hola, hola, škola volá. Dobré ráno.
11: Krásnou středu vám všem.
10: Tři minuty po 7 ladíte Hit Radio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika The Wanted Waltz Like Rihanna. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Wanted, 7 hodin, 6 minut. Krásné ráno z Hitrádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali, sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale... To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý.
2: Jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
0: Nebo sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá, kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali zepředu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady, ale jako tak... Tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo do dnes.
2: Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na Gimplu s kamarádem Adamem. A tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili. Tam už na tom Gimplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse. Tam taky seděli ty největší kápa, že jo. No. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový. Takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, pokud člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: Něco tanečního do vašich uší ATC Around the World, 7 hodin, 15 minut, 7:45, chcete-li. Tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici. Pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt jo.
0: Jo, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty. Ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil. Docela jsme se skamarádili. V prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení. PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča z Pluhova Žďáru. S mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky. Seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky jak na školu, tak i v soukromém životě. Bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
2: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když se mi snažíš rozesmát.
0: Fakt? To je divný, jak kdo tě rozesmívá? Jasmin, ale prostě, až budou zprávy v 8, opatrně, jo, tady na Davida, jo? Přesně. Další zpráva od Týny. Ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli v první lavici, protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt. Ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
3: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to je hezký.
3: A bohužel spolu nejsme,
0: to není hezký.
3: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary. V 7.21 za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Mirai tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radio.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
1: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
3: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov první a druhý víkend v září.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor si dnes ráno dávejte v Českých Budějovicích. Omezení provozu čeká v ulici Strakonická, kde je na vozovce bahno. Silnice může klouzat, tak s tím dopředu počítejte.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: 7.29, krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Frida Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz, to je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
2: No, chtěli byste to vůbec vidět?
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Hit Radio, taky i na Hot 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v Rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní. Vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno. Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchonině?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už no, je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám v oknu jako prase teďka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie. Ty vačka, nevím.
0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit, Honzo.
2: Hele, hodně přemýšlím.
3: Nizozemsko.
0: Jo.
3: Ty vogo, no, díky.
2: Teď už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez nápoj.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuji alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má, například hudební, duo?
3: Dva.
2: Duo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mm-hmm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, o 4.
2: Jo! Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to. Dobrý, uši trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tak, MBR. Tohle Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
0: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepený. Já bych to možná zavedl, když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si to všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec si nepovídali, nevím.
0: No, tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. Základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu. Tak hezké ráno.
2: Hit Radio. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
16: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
15: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
16: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
18: Čím více jezdíte, tím méně platíte.
10: To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Stále opatrně v Českých Budějovicích. Jak nám píšete, klouže to ve Strakonické ulici, projíždějte tam proto s opatrností. A pozor taky v ulici u Výstaviště, která je částečně neprůjezdná.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilots, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru. Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí s jejím nadcházejícím novým albem, který má být o dost míň popový, má být temnější a má být hodně basový.
0: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
1: Nechce být Cyrus. Nejdřív dala Hanu Montanu pryč, teďka Cyrus.
0: Takže to byla jenom Hana, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
1: Takhle jsme Miley znali.
0: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 7.52.

0: chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
2: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Zaparkovat u českobudějovické nemocnice by teď mělo být o něco jednodušší. Od září pacientům a návštěvám přibylo zhruba 150 až 200 míst, která dosud využívali zaměstnanci. Hlavní parkoviště před terminálem tak nově nabízí celkem 413 stání. Nemocnice tím chce ulevit hlavně pacientům a jejich blízkým. Ani dneska přehánky a bouřky nedorazí, předpověď na celý den slibuje polojasnou či oblačnou oblohu s teplotami mezi 23 a 25 stupni.
11: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
15: Děti ve škole a my vám přejeme hezké ráno.
16: Hezkou středu všem.
17: Snídaně šampionů.
16: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
15: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
16: No, se uvidí.
15: No, dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Dneské ráno.
0: Hit Radio.

0: Jak se máte, co? Jaký máte ráno? Doufáme, že parádní. Michal Schulte, Rehab, Waterfall, 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo? Ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční. Jo? Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád, a to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije. Jo? Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek. Jo? Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z ní udělat náušnici. Aha. Jednu. Jo, a tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Počkej, jak s jednou náušnicí? No, tak má dvě uši, ne? No, nebo
2: s ní nepožádal o ruku, ale o
1: ucho. Prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás ta žádost? Když se s tím chceš svěřit
2: teda. Prostě si klekla
0: a dál asi dobrý. Tak tady to, už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, které jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Taky dá jednu náušnici.
1: No, ale no tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 9:15 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala. Nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaké hlasovky. Tak píše třeba Klára, dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: Je milá žádost to ruku, no.
1: To bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše, ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, nový život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11. A říkám, no nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Taky tady je zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zástupní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká, miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment se myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Taky tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální. A ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše, z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Hele, je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požádáš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton ve 8:45. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, Rejdel ten na Hit Radio. Je tady ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle, nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře. Píše tady taky kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jeho přítel v hokejbale a musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tady taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea.
1: To je
0: moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity. Tohle je Cyril Stumbling In, nebo Cyril, jak bychom tady řekli po včerejšku, že Davide. A přidáme taky aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Navštivte E.ON Eco Festival. Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ecofestival.
6: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
9: Škola volá!
10: Chceš být babu na jedničku?
9: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
10: Seženete tady úplně všechno.
9: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci, natilák i sportovní kroužky.
10: Tak hurá na to!
9: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
10: Více na docmerkury.cz.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
13: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
14: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
13: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
14: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program hasičská technika občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu v Českých Budějovicích. Stala se v Mánesově ulici, kde se srazily dva osobáky. No a opatrně taky ve Starých Hodějovicích, kde se nehoda řeší v Hodějovické ulici.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Přejeme vám hezké ráno z Hitrádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou čtyřčlenou porotou a moderování se znovu ujme Leoš... Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom si to zkusili. Zkusíme do re mi fa sol la si do.
2: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
3: Taky ne,
0: tak jo, tak Jasmin začni.
3: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
3: Ne. To je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda...
2: Spíš se to za otázku, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
3: David je dobrý,
0: Jasmin,
3: ale no.
0: Bere hvězdnou pechotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.

0: Luisa Capaldi, 8.40. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7.10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, a jestli budeme právě u vás.
0: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Ano, prosím.
12: Ahoj, umíš skrotit stroj?
11: Co je to za otázku?
12: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
11: Proč bych měl jít právě k vám?
12: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
11: Kde zjistím víc?
12: Na práci v plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
13: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Billa Clubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Billa. To dobré začíná u nás.
19: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle je česká parta Clue, škoda, že už nic nevydává, je Island Sun na Hit Radio v 8.52, dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Takže nová móda velí, vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký, ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Perspirant. Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ucítíš na 100 honu, no.
1: Tak
0: myslím si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Tak jako takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso macchiato.
1: Espresso macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To je
2: a
0: pravda,
2: ono teda ne,
0: ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.
3: Poslouchej i naše podcasty, snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Dovču a zítra.
2: Čest, ahoj.
0: Čau.
4: 8.57, ranní špička za námi, doufám, že jste v pořádku dojeli do práce. Aktuálně by vás neměla zdržet žádná vážnější komplikace. Dejte si pozor, ale na silnici 4 u Strážného na Prachaticku stojí tam porouchané vozidlo. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když máte chuť
8: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
7: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
12: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v České republice Annu Ponomarjovovou, informovali Novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Jihočeští hygienici zkontrolovali o prázdninách 136 dětských táborů. Provozovatelům udělili 7 pokut za celkem 29 000 korun. Nevydali žádný zákaz a nezaznamenali ani žádnou epidemii nebo neohlášenou akci. Letos v kraji ve 355 táborech trávilo léto 33 601 dětí. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Tenistka Daria Vidmanová dohrála na grandslamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové dnes podlehla na betonu v New Yorku ve dvou setech. Duel Nicoly Bartuňkové s Egypťankou Šarifovou kvůli dešti odložili na středu.
14: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
4: Dnešek si o žádné velké výkony neříká, užijte si klidnější a pomalejší dopoledne, slunce, káva a pohoda. Odpoledne se ale smyslte s tím, že se nám slunce schová za mraky, ale na teploměru bude příjemná 25.
3: Hit Radio Faktor.
4: 9.02, takže školáci už mají za sebou první hodinu a první přestávku a pomalu a jistě si zvykají na ten klasický školní režim. Právě škole se budeme věnovat už za malou chvíli, tak mě zajímá, jak to včera u vás probíhalo a s jakým pocitem se děti vrátili domů. Klidně mi napište na WhatsApp 724 883 596. Zdravím vás, Matyáš, tady jsou hity.

Ona je prostě skvělá, Eva Farná, a neříkej, co se má stát. My se jdeme podívat, co se stalo. První školní den a nekompromisní boj o místa v lavicích. Pamatujete si to? Já jsem si na to vzpomněl včera, když moje děti odcházely do školy hodně brzo, asi o 20 minut dřív, aby stáli před dveřmi školy jako první. Protože pak se dveře otevřou a oni musí letět co nejrychleji do třídy a ulovit svoje místo. Samozřejmě sedět před učitelkou v první lavici nechce nikdo, že jo? Takže se bojuje o ta strategická místa vzadu, kde si pak v klidu můžete třeba dopsat úkol nebo projet Instagram, aniž by si toho někdo všimnul. Takže syn přišel nadšenej, že sedí vzadu. Otázkou ale je, jak dlouho na svém místě zůstane, než ho učitelka zase přesadí. Další hity jsou tady Imagine Dragons a 9 hodin 10 minut.

0: pivo k vám do kanceláře, anebo za volant, Pitbull a Kesha. Já jsem tady před chvílí mluvil o tom, jak si moje děti včera přivstaly, aby zabrali nejlepší místa ve třídě. Na to bleskově reaguje posluchačka Svatava, která píše na náš WhatsApp. Svatava píše, můj syn udělal přesně to samý. Sedl si s kamarádem do zadní lavice. Když učitelka přišla a viděla je, řekla, že takhle teda ne, ať si sednou tak, jak seděli na konci školního roku. Takže hned měli po srandě. To je prostě skvělý. Tohle jsou Sunrise Avenue, uslyšíte je už za malou chvíli a bude taky Lady Gaga a Bruno Mars.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový box kostí 1 kg za 69,90. Ryze české ternu.

0: mát stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
11: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
10: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
11: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
12: Prior je tady totiž pro vás.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
18: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
19: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Úplně to vidím. Romantický večer, skvělá večeře při svíčkách a v pozadí tenhle song. To si myslím, že je neskutečná atmosféra. Lady Gaga a Bruno Mars. Začátek školního roku a s ním taky otázka, kterou doma možná právě teď řešíte. Co bude letos vaše dítě dělat po vyučování? Ono, vybrat ten správný kroužek není vždycky jednoduchý. A proto se včera na Českobudějovickém náměstí konala akce, už jubilejní 10. ročník akce Náměstí se hýbe, kde si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet nejrůznější sporty a zjistit, co je bude bavit. Takže to, že máme v Budějovicích fotbal, hokej, mažoretky, rostleskávačky nebo bojový sporty, to asi víte. Co mě teda překvapilo, že se u nás můžete přidat i k vodním sportům, k podvodnímu hokeji, k podvodním rugby anebo k akvabelám. Jako naprosto vážně, tady v Budějovicích se hraje podvodní hokej. Hráči se vlastně pohybují u dna, mají hokejky, mají takovej puk a snaží se dát góla. Až budete mít čas, tak se na to rozhodně podívejte třeba někde na internetu nebo na vlastní oči přímo na Českobudějovické plovárně. Oni tam mají poměrně často tréninky. Takže jestli je vaše dítě vodní živel, tak se můžete přihlásit k těmto družstvům. Tohle mě opravdu zaujalo. Další hity jsou tady, máme krátce po 9:30, je středa, tak pohodové dopoledne vám všem. Maja Smith za chvilku, divokej byl právě teď. Znamení.

0: we could dance all night.
1: Maya Smith, nice to meet you, 9:39. A mě dorazila na rádiový WhatsApp další zpráva k tomu zasedacímu pořádku ve třídách. My už jsme tady řešili třeba syna naší posluchačky Svatavy, který si sedl s kamarádem do zadní lavice, ale učitelka je okamžitě přesadila. Další zpráva je od Martiny, ta píše: nám do zasedacího pořádku hodila vidle doprava. Autobus z Lipna měl zpoždění a tak do Českého Krumlova dorazily děti až se zvoněním. A ty z Budějovic dlouho po něm. Takže šance ulovit místa absolutně nulová. No, to je blbý, protože ten, kdo přišel pozdě, tak ten sedí vepředu před učitelkou a to nechceš. Díky za vaše zprávy, za chvilku si já.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
6: Uni Hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
10: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
9: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
11: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
12: Přesně! Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
11: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
12: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
13: Prior je tady totiž pro vás.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
17: Když život prudce zastaví...
18: Zase jsem ji našel v tramvaji.
19: A vy jste všichni rodina?
18: To nejsme.
17: Vždy je dobré mít se koho chytit.
18: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
17: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
4: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
3: Pak hrnky, flešky, kufříky
4: vyměním za kuponky.
3: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
7: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
11: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Symphony Clean Bandit, Zara Larsson a 9 hodin 56 minut. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pojďme vyrazit na silnice. Pokud jste za volantem, tak vás aktuálně nezdrží žádná vážnější komplikace, takže si to můžete frčet a samozřejmě u toho ladit Hydrario Faktor. Nicméně zpozorněte na D3 mezi 62. a 70. kilometrem ve směru na České Budějovice. Pohybuje se tam vozidlo údržby. Tak na něj pozor, šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
6: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dále jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. K nim více řekne generální ředitel sklárny Moser Martin Dvořák.
11: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechťovat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
10: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Ukrajinský prezident Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. První fotbalová liga má dnes na programu 2 dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
12: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
0: Počasí v září, zatím září, středa je na jihu Čech prosluněná, odpoledne se teda mohou přidat mraky, ale nic velkého se konat nebude, na teploměru příjemných 25.
8: Hit Radio Faktor.
0: No a rodiče vám možná celý život tvrdili opak, jsou totiž slavní a úspěšní, kteří mají jen základní vzdělání. O koho jde? Za chvilku

Jak slyšíte sami, hrajeme vám hity. Tohle byl Tom Grennan, 10 hodin 10 minut. Když se nebudeš učit, nikam to v životě nedotáhneš. Tak tuhle tu větu jste už museli někdy slyšet, minimálně od svých rodičů. A možná ji budete říkat i svým dětem, když nám teď začala ta škola. No ale představte si, že jsou hvězdy, které dobývají svět, nebo aspoň naši zem. A to i přesto, že mají v kolonce vzdělání napsáno základní. Ptáte se, o koho jde? No tak třeba jen se základní školou si vystačila modelka Simona Krajinová. Zpěvák Michal David, ten má taky jenom základní vzdělání, ale dokonce i herečky Taťána Vilhelmová-Dyková a Aňa Geislerová. Takhle bacha, je třeba říct, že tito jmenovaní dostali velkou dávku talentu, krásy a taky štěstí. Jo. Takže, milé děti, vzdělávejte se, je to důležitá věc. Já to říkám furt. Čamba Vamba bude za chvilku a právě teď Kateřina, Marie Tichá a Plamen. Díky všem, že nás ladíte.

0: Animál, Alvaro Soler, 10 hodin 20 minut. Já si troufám říct, že dneska bude spousta jihočešek slavit. Koukám do kalendáře, svátek má Adéla, takže všem jihočeským Adélám všechno nejlepší. Za mě teda moje neteř Adélka, kterou s dovolením rovnou pozdravím, takhle do éteru. Napadá mě třeba i Adéla, která ještě nevečeřila. Moc krásný legendární film. Holky, všechno nejlepší. A je tady ještě jeden oslavenec. Někdo, kdo má narozeniny, konkrétně 72 let. A je to člověk, který rozděluje republiku. Polovina země ho nesnáší, ta druhá ho miluje.
1: My chceme znovu motýle. A ty včely mají rádi tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají, je to pravda. Jsem byl se nad hlavě na výstavě.
0: Andrej Babiš má dneska narozeniny. Tak, pane premiére, všechno nejlepší.
2: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší... Výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
6: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. Archeoskanzen Trocnov.cz.
7: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
8: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
7: Kolik?
8: 949, málem jsem vzal dvoje.
7: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
11: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
15: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

To je pohoda, co? Taky si to užíváte? Alec Benjamin v našem éteru. A za chvilku něco, čemu se říká gothic rock. Dáme si Evanescence. Kam vyrazit? Teď se pojďme podívat, kam u nás na jihu Čech vyrazit. Kolikrát jste už prošli Pískem a řekli jste si, že tohle místo vlastně dobře znáte? Teď si představte, že se na stejné město podíváte očima malíře Jaroslava Krále. Najednou je tu trochu jiný Písek. A právě Králův vztah k tomuto městu připomíná nová výstava v galerii Prachenského muzea. Výstava začíná vernisáží už pátek 4. září v 5 odpoledne. Ale pokud to nestihnete, žádný stres, v září má muzeum otevřeno každý den od 9 do 6. Představte si, že se na chvíli ocitnete několik staletí zpátky. Kolem vás zní meče, někde se připravuje jídlo podle dobových receptů, nad hlavou klouží dravec a o kus dál už se chystá střelba z luku nebo kuše. A ne, nemusíte kvůli tomu cestovat časem. Stačí o víkendu vyrazit do Trocnova na trocnovské slavnosti. Čekají vás řemesla, dobová kuchyně, šerm, sokolnictví, zbraně i ukázky dobývacích strojů. No a v neděli přijde i pořádná podívaná. Rytířský turnaj na koních. Tak se přijďte podívat. Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Začala škola, takže už se zase točíme dokola. Miraj na Hydrádiu Faktor a za chvilku Daniel Pouter. Bad day. Na příští týden bude u nás na jihu Čech pořádně rušno. Přesně tohle uslyšíte nad svými hlavami. Do vzduchu vyrazí stíhačky F-16, taky vrtulníky a další vojenská technika. Hlavně se nelekejte, od 7. září startuje velké mezinárodní cvičení a nejvíc ho pocítíte kolem Bechyně, Boletic a Českých Budějovic. Tak to jen, abyste věděli, co a jak. Další zprávy pro vás máme v 11 hodin a do té doby slíbené hity.
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program, hasičská technika, občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
4: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
5: Zastav to!
6: Cože?
5: Zastav to! Engel Kaplice hledá svá řeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
16: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
15: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplaveme.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Emoce ve třech minutách. Benson Boone, následovat bude taky Dermot Kennedy. Teď ale nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jdeme se podívat, kde si dát aktuálně pozor. Ulice Dačická ve Slavonicích, pozor na nehodu. Srazil se osobák s nákladňákem, to místo je průjezdné s opatrností. A vidím tady taky poměrně kuriozní komplikaci v Branišovské ulici v Českých Budějovicích, kde na semaforu svítí stále červená, takže na místo přijela policie to vyřešit. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Hezké dopoledne, je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů, supertropické dny i tropické noci. Stát chce příští rok hospodařit s rekordně vysokým schodkem. Návrh rozpočtu počítá s mínusem téměř 390 miliard korun. Pro běžné lidi to přitom není jen číslo na papíře. Vysoké zadlužení státu může ovlivnit mnohé domácnosti, jak to vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Není to příznivá zpráva například pro ty, kteří si budou refinancovat hypotéku, či chtějí žádat o hypotéku novou, protože takto vysoké zadlužení státu zvedá úrok na dluhopisech a to zase zvedá úrok na hypotékách.
6: Podle něj tedy vláda svým zadlužováním přímo zdražuje lidem hypotéky. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. Viktoria Plzeň získala talentovaného obránce Tobiáše Pališčáka ze Žiliny. 18-letý fotbalista podepsal smlouvu na 4 roky. Západočeši po postupu do Evropské ligy přivedli již třetího obránce. V minulém týdnu získali Adama Gabriela a Denise Vavra.
8: Krásný den vám přeje oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
0: Na jihu Čech si užíváme příjemné počasí a tak to zůstane po celý den. Možná se někde objeví mraky, ale nic, co by vám pokazilo středeční pohodu.
4: Hit Radio Faktor.
0: No a za chvíli se podíváme na silnice očima policie. Mám pro vás výsledky dopravně bezpečnostní akce na jihu Čech. Teď ale Dermot Kennedy.

Vaše oblíbené hity máme přímo skladem. Tohle byla Emma Drobná a Words. Konec prázdnin očima policie. Pojďme se schválně podívat, jaký byl návrat z prázdnin. Stavila vás někde policie? Jeli jste podle předpisů? Já jsem se teda v neděli vracel z Kaplice do Budějovic a žádnou policejní hlídku jsem nepotkal. Ale to spíš bylo štěstí, protože strážci zákona byli opravdu na každém rohu. V rámci akce s názvem Konec prázdnin zkontrolovali více než 3000 vozidel a odhalili bezmála 500 přestupků. Tak teď dávejte pozor, celkem 133 řidičů jelo rychle. Dalších 146 nemělo vyhovující technický stav vozidla. Asi 6 lidí si nezapnulo bezpečnostní pás. 45 řidičů nemělo zaplacenou dálniční známku. A teď to nejhorší, celkem 19 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholu. Tak názor nechám na vás, já si myslím, že takhle teda ne a že bychom se měli polepšit. Dávejte na sebe pozor, díky, že nás ladíte i za volantem a šťastnou cestu!

0: Legendární Safri Duo a s nimi taky Two Colors. Hitradio Faktor s vámi.
1: Dopak to zvoní s Hitradiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Teď si představte, že je 7 hodin ráno a někdo vám zazvoní na dveře. Není to pošťák, není to soused, dokonce ani tchýně, ale Hitradio s balíkem peněz. Ano, my vám přivezeme peníze až pod nos. Nikam nemusíte chodit, stačí jen otevřít dveře. Kdo pak to zvoní? Každé ráno vybereme jednoho z vás, vyrazíme za ním a přesně v 7 hodin a 10 minut zazvoníme. Háček je v tom, že nikdo předem neví, u koho právě stojíme. Takže vy klidně můžete být v tu chvíli v pyžamu, s kartáčkem v puse nebo už v kabátě na cestě do práce. Důležité je, abyste nám do 30 vteřin otevřeli. My začínáme vždycky na 5 000, ale pokud se někomu nepodaří dveře otevřít včas, tak přihodíme další 1000. Takže i takhle může začít váš den. Teď už jen stačí se zaregistrovat na našem webu a doufat, že vyrazíme na tu správnou adresu. web.hitradiofaktor.cz.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
4: Navštivte E.ON Eco Festival. Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ecofestival.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
9: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
13: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
14: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

Kdo z vás si teď vzpomněl na nějaký pořádně divoký večírek? Já teda jo. Katy Perry. Možná teď sedíte u počítače a vyřizujete jeden mail za druhým. V jednom píše šéf, abyste to okamžitě zařídili. Do toho se hlásí zákazník, hned za ním píše dodavatel a třeba taky kolegyně z vedlejší kanceláře. Jenže včera se tenhle pracovní svět aspoň na chvíli zastavil. Microsoft měl totiž včera výpadek s poštou a vyřadil tak ze hry miliony lidí po celém světě. Takhle ruku na srdce, ona to taková tragédie úplně nebyla, že jo? Najednou nechodily požadavky od šéfa, nikdo neposílal úkoly s dodatkem ideálně ještě dnes a prostě se to pracovní tempo na chvíli samo zastavilo. Takhle, jestli jste měli v mailu něco důležitého, co mělo být hotové už v pondělí, no tak ten včerejší technický problém je docela použitelná výmluva, co říkáte? Ať se vám v práci daří a aby vám to příjemně utíkalo, posíláme další hity. Tohle jsou Roxette.

0: Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Hydrádio Faktor vám dělá společnost ve středu dopoledne a tohle byla Poetika. Dneska slavíme Světový den kokosu a když se řekne kokos, tak to je věc, která vás okamžitě přesune zpátky někam na pláž. Máte rádi kokos? Tak on má nejen lahodnou chuť, ale taky spousta využití. Od kokosového mléka přes kokosový olej až po skvělé kokosové cukrovinky. Takže pokud budete dneska hledat nějaký skvělý způsob, jak si zpříjemnit den, nechte se inspirovat tímto tropickým zázrakem, ať už ve formě koktejlu nebo třeba kokosového desertu. Mňam. A my si za chvilku osladíme život tím, že si dáme další hity ve 12 srdcovky a v nich třeba tentokrát Backstreet Boys. Tak zůstaňte s námi a hezký zbytek dne.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Škola volá!
12: Chceš být babu na jedničku? Přijeďte s mámou a tátou do Merkury. Seženete tady úplně všechno. Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
13: Tak hurá na to!
14: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
15: Více na docmerkury.cz.
16: Ano, prosím.
17: Ahoj, umíš skrotit stroj?
16: Co je to za otázku?
17: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Luvnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
16: Proč bych měl jít právě k vám?
17: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
16: Kde zjistím víc?
17: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
18: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
19: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
20: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
21: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, v Táboře policejní hlídku, voláte od Teska pod mostem, tak nohu z plynu, jezděte tak, jak se má, a kdyby cokoliv, informujte ostatní řidiče. Od toho jsme tady. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
11: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
10: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Českobudějovický Motor včera uspěl na ligě jihlavské Dukly a oplatil jí tak porážku z úvodu přípravy. Jeho Češi vyhráli 5-3. Dvěma góly se blízkl Marek Hejduk. Další přípravný zápas se čeká Motor v pátek doma od 17:30 v podvečer, a to proti německému Straubingu.
12: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
2: Dneska odpoledne bychom to na jihu snad měli zvládnout bez deštníků. Předpověď slibuje oblačno až polojasno s denními maximy na 25 stupních.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Cher. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem Backstreet Boys. Nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem, nejvíc cool je na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90. No.
0: Hit Radio

0: Skvělý, čo? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989. Jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone. A tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry. Jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takovej jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně, ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamesa Arthura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No a je to prostě srdcovka. Další na Hit Rádiu.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful, no ale Joe Cocker je Joe Cocker, že jo. Navíc ta aranž prostě, on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění v takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě génius, génius, jo, jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové, nás totiž čeká ještě jedna speciální srdcovka. A to je samozřejmě ta vaše. Ano, teď je ten čas, vezměte telefony a pojďte mi napsat 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka. Jaký song vám konkrétně vykouzlí vždycky úsměv na tváři? Nebo vás přenese do dřívějších časů? Nebo třeba do jedné konkrétní vzpomínky? Napište mi, jaká srdcovka je ta vaše a jednu z nich si za chvíli dáme. K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.
2: Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový bok s kostí 1 kg za 69,90. Ryze české terno.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Marshall hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Marshall a spousta dárečků zdarma.
10: Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
11: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
12: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
15: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
19: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
19: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Když máte chuť
1: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
3: Tak zajděte do Iggy, do Bageterie Boulevard. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
13: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Imagine Dragons Sharks na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny, osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí Jihočeši, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí, takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás neboleli kolena a jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.

0: Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárneme. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, ať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhletu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle Walk the Moon už za chvilku do vašich uší. Hit Radio.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
10: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
9: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
10: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Prázdniny končí škola, volá Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
13: pak hrnky, flašky, kufříky,
12: vyměním za kuponky.
13: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
15: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
16: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Provoz přes poledne na D3 u Tábora směrem do Prahy komplikoval vysypaný náklad na 78. kilometru. Podle policejního serveru už by vše mělo být uklizeno a místem projedeme. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v Dabu.
3: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
3: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
4: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dnů.
2: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkráta v rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Řidičům mezi Budějcem a Pískem se od října trochu uleví. ŘSD chce 3. pustit provoz na polovinu nového obchvatu Češnovice Dasného. Auta se tak částečně vyhnou oběma obcím, kterými denně projede přes 20 000 vozidel. Celý obchvat má být hotový v říjnu příštího roku.
6: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
5: Během odpoledne předpověď hlásí postupné přibývání mraků, ale pršet by nemělo. Občasné přehánky dorazí spíše výjimečně a to až na večer.
7: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině. Doufám, že máte krásnou středu. Další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: sladili jsme struny.
1: Tohle jsou hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají, ne poslouchat, to nedělají nikdy, ale oni, prosím vás, přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant. Nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo, jo. To, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez sprchy nejsou feromony. To jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se umejte. Můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu. Za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

0: Michael Jackson, Will You Be There? Posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves. Dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije. Neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajer jak blázen, neskutečnej. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hitradia. A já posílám další hity s Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku. Hitradio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program hasičská technika občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
5: Navštivte E.ON Eco Festival. Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ecofestival.
6: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
7: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
8: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
14: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
13: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
15: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny

0: Více na byd.com.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. No prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. My máme hormony úplně na všechno, to je se státními svátky. Vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiální, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin. A v těle ho je tím víc, čím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past. No prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit. Logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu. Jo, protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť. Tohle jsou Eva Farná a Miraj.

0: Tohle jsou Houby Stank, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den, mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět. Jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu. Byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek. Jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají. Tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže vy, co možná víc než s tou školou válčíte s těmi puberťáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Kik. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Jihočeské muzeum vás zve na trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený archeoskanzen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. archeoskanzen.trocnov.cz.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Ano, prosím.
11: Ahoj, umíš skrotit stroj?
10: Co je to za otázku?
11: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
10: Proč bych měl jít právě k vám?
11: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
10: Kde zjistím víc?
11: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
12: Když život prudce zastaví.
13: Zase jsem ji našel v tramvaji.
14: A vy jste všichni rodina?
13: To nejsme.
12: Vždy je dobré mít se koho chytit.
13: Lidi jsou dobří. On musí dostat příležitost.
12: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
15: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
18: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
16: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slíbená Alanis Morissette a Crazy právě teď v éteru Hit Rádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Plané nad Lužnicí směrem na Chýnov na křižovatce s Průmyslovou se došetřuje nehoda dvou osobáků a s komplikacemi tu počítejme ještě zhruba 10 minut. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
10: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
16: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, ze kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
17: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 2026 očekává rodičovská linka další nárůst v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
16: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla, zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v pátek po vleklých zdravotních problémech. Včera jeho syn Håkon VIII. V norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám.
1: Tábor se za pár dní vrátí do středověku. Od 11. do 13. září nabídnou táborská setkání, kostýmovaný průvod, jarmark, historický program i koncerty. V pátek zahraje Vlasta Rédl, v neděli třeba Buty. Hlavním centrem festivalu bude tradičně Žižkovo náměstí a jeho okolí.
18: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
1: Nakonec i počasí, odpoledne povětšinou oblačno, ale naměříme i 25 ve stínu. K večeru nás místy výjimečně můžou zaskočit i přehánky.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady. Teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Henderson a Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když si vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777. Co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny? Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit úzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když se vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhém, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

0: DJ Bobo a everybody, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo? No tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
3: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program, hasičská technika, občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
4: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
5: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
6: Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný toč, ono.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7:10 rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7:10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000 a ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio Faktor.
0: Další hity k tomu, za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem. Díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne nadlouho. Slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Ano, přesně v 6 se těším. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Jana, Martin a Pavel.
3: Hezké odpoledne vám přejeme a už za chvíli společně s vámi budeme řešit základní pravidla chování v civilizaci.
2: Třeba, že po chodníku se nechodí v rojnici.
3: Z autobusu se nejdřív vystupuje a telefon není náhrada za oči.
2: Přidejte svoje pravidlo i vy.
3: A k tomu jako vždycky spousta hudby, zábavy a všeho, co potřebujete vědět.
1: Hit Radio Faktor.
4: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Škola volá!
7: Chceš být babu na jedničku?
8: Přijeďte s mámou a tátou do Merkury.
7: Seženete tady úplně všechno.
8: Školní pomůcky, tašky, batohy, věci na tělák i sportovní kroužky.
7: Tak hurá na to!
8: A stavte se i na super oběd a zmrzku.
7: Více na doc.merkury.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
15: Ano, prosím.
16: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
15: Co je to za otázku?
16: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
15: Proč bych měl jít právě k vám?
16: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
15: Kde zjistím víc?
16: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
17: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
18: Vážně? A co umí?
17: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
18: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
19: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Unihobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
20: Unihobby.
19: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, bouralo se v Budějcích na okružní velký kruháč, ale před pár minutami dorazila informace, že nehoda byla odstraněna a místem projedeme bez omezení. Dávejte na sebe pozor, všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Sadlice a Hněvkov na Strakonicku se dočkají obchvatu. Ředitelství silnic a dálnice dneska zahájilo stavbu nové 6,5 kilometru dlouhé silnice, která odvede tranzit a hlavně kamiony mimo obě obce. Hotovo má být za 2 roky. Stavba vyjde na více než 800 milionů korun. 20 lahví loni, dalších 20 letos. V Budíškovicích na Jindřichohradecku někdo znovu vykradl stejnou klec s propanbutanovými lahvemi. Škoda je tentokrát téměř 52 tisíc korun. Policie teď prověřuje, jestli oba případy nemá na svědomí stejný zloděj. Tábor chce uklidnit situaci v Husově parku u nádraží. Obyvatelé si tu stěžují na nepořádek a nevhodné chování lidí bez domova. Přibyla tu kamera, město chystá úpravy laviček, mobilní toaletu i celkovou proměnu parku. Do budoucna chce navíc zřídit i azylový dům pro muže. A Motor oplatil Jihlavě porážku z úvodu přípravy. Na jejím ledě vyhrál 5-3. 2 góly se včera blízkl Marek Hejduk. Další přípravný zápas čeká hokejisty už v pátek, kdy od 17:30 v podvečer v Budvar aréně přivítají německý Straubing.
8: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
0: Dneska odpoledne oblačno až polojasno a denní maxima i na 25. K večeru místy může dorazit občasná sprcha, ale žádné průtrže mrače nečekejme a překvapení nechystá předpověď ani na zítra. Po ránu čekáme jasno, pak spíše oblačno, na odpoledne pozor na silnější nárazy větru, přehaňky dorazí spíše výjimečně a naměříme do 25.
1: Hit Radio Faktor.
9: Hezké odpoledne vám všem. Faktoráci, jsme tady v plné síle.
10: Jana, Martin a Pavel, dobré odpoledne. 2. září už jste si zvykli na ten cvrkot, který je teď v ulicích.
9: Mimochodem, určitě mnohým ta pravidla slušného chování jsou trošku odcizená za ty prázdniny.
10: A proto jsme se rozhodli, že si je tak trošku oprášíme, co na to říkáte.
9: Už za chvilku.

0: Eva Max na Hit Radio Faktor. Hezké odpoledne všem.
1: Začala škola, města jsou zase plná lidí, takže já osobně mám pocit, že je nejvyšší čas zopakovat si úplný základy chování v civilizaci. Já jsem se včera snažila projet na kole přes sady a byl to docela voříšek, jo. Tak bych začala, že po chodníku se chodí vpravo.
0: A když už teda, tak je to od toho slova chodit, a pokud budou někde děti hromadně stát a pokuřovat před školou? Tak taky neprojdeš, když tam chceš chodit, když je to chodník.
1: To se stává, já vím, ale chodit je chodník, ne? Ne,
0: ano.
1: Ne, no, ale kdyby to byl kuřník, tak...
2: Ty jsi tam jela na kole po chodníku, posadek
1: ne,
2: se může.
1: Ne, posadek se může, tam jsou oddělený, buď to tam je společný provoz, nebo jenom pro cyklisty, nebo jenom pro chodce. Já jsem správně vychovaný občan, já to dobře.
2: Já bych se nerad nikoho dotknul, ale častý nešvar je jako u těch cyklistů, že jo? Jedou tam, kde nemají.
1: Jo, to říkají všichni, kdo jezdí autem a nejezdí na kole, Pavle, máš pravdu.
0: Nebo třeba, když se vystupuje z autobusu, když jdeš do autobusu, ne? Tak například se přece vystupuje, jinak by se to tam hromadilo, asi ne ty lidi.
1: A Pájo, máš ještě něco, co se netýká cyklistů třeba?
2: Mě třeba vytáčí, ono se jim říká smartphone zombies, takový, jak jdeš, koukáš do mobilu, jako taky mě to občas chytne, ale tak uhnu na stranu, abych nepřekážel. A ne, že jako dudu, koukám do mobilu, najednou mě něco jako zaujme a zastavím s koprním. No a ty jdeš za tím člověkem a bu.
0: A taky koukáš do telefonu, nevidíš, že před tebou zastavil, chlíst. A máš ho... Nebo si ho nevědí na zádech.
1: Faktoráci, tak pojďme doplnit náš nový školní předmět. Říkejme mu třeba základy přežití mezi lidmi.
0: Napište nám to na náš WhatsApp 724 883 596.

0: FM.
1: Všude zdejší Jelene na Hit Radio Faktora, to 3 minuty po čtvrt na 4. Hezké odpoledne.
2: Zdravíme vás, faktoráci. Řešíme s vámi nešvary, které souvisejí s tím, že lidé byli třeba 2 měsíce někde na chatě a tak trošku zapomněli, že ve městě nás je teď hodně a je potřeba se podle toho chovat.
1: To znamená nějaký zásady slušného chování v civilizaci. Napsal nám Petr, že v prodejnách nechávají lidi vozíky přes celou uličku a to jeho štve.
2: No, tak to je jasný, když spěchá k těm salámům, viď?
1: No ne, ale já to taky nemám rád. Když někdo nechá ten vozík ve prostředku a jde si po krámě někam. Tak ho šoupnu někam do boku, kam bezměst nikdo nechodí.
2: No jo, no, tak to víš, to dělají třeba ženský, když vidí něco v akci, ne? Tak my na to úplně zapomeneme. Pájo, našel jsi si ty nějaký vzkaz?
3: Ozvala se nám Monika, když poslouchám TikTok v autobuse, existuje úžasný vynález. Říká se mu sluchátka. Já teda s Moňou souhlasím a ještě bych to doplnil, že třeba když v autobuse telefonuješ, nemusíš to dávat na příposlech. Fakt jako mě nezajímá, kdo ti volá, že jako máš koupit 5 rohlíků.
2: Mě to zajímá, ale potom mě štve, že musím vystoupit dřív a nevím, jak to dopadlo, jo? A já jsem si vybrala od Michala zprávu, i když Martina, to by mohla být i pro tebe, si myslím. Blinker v autě není placená služba, můžete ho používat klidně několikrát denně, Martina.
1: Tak oni ví, kam jedu, ne?
2: No jistě, faktoráci, díky moc za vaše zprávy.
4: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
5: Přeci ho nevyhodím špinavej.
4: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
5: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
4: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
5: Aha, zase nějaká novota?
4: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
5: Co vám říkali?
4: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
5: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
4: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
5: To třídění je vlastně jednoduchý.
4: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
5: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
4: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
5: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. V Ternu nyní v akci. Vejce M z podestýlkového chovu. 10 kusů za 29,90. Vepřový box kostí 1 kg za 69,90. Ryze české

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin v Géčku v Českých Budějovicích.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
11: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Ve středu v 15:30 jste s Hitrádiem Faktor a my se teď jdeme podívat na jednu velkou záhadu.
1: Ano.
0: V Budějovicích totiž policie našla trezor a teď řeší, čí je.
1: Počkej, našla trezor, Pájo, můžeš to nějak vysvětlit?
2: No, ono je důležitý taky to, kde ho našla. Je to trezor s digitálním číselníkem a válel se tady kousek od rádia pod Krumlovským mostem na cyklostezce. Přímo pod mostem prostě ležel kovový trezor. Z taktických důvodů policie nezveřejnila, jak ten trezor vypadá. Ale a taky si neuvedla, jestli v něm něco bylo.
1: Já si říkám, že to je přesně to místo, kam si člověk chodí zaběhat, projet se na kole anebo odložit celoživotní úspory.
0: Přesně. A policie teďkon tedy hledá majitele toho trezoru. Nevím tedy, jestli doma zjistíte, že vám třeba chybí hodinky, klíče, že jo? A najednou trezor?
1: Kam jsem si ho dal?
0: Kam jsi si ho dala? No.
1: Jako nevím, nechápu to. Každopádně, jestli jste ztratili trezor, tak se policii určitě ozvěte a když tak dejte vědět i nám, protože já bych strašně chtěla vědět, jak se tam dostala, taky co v něm bylo.
0: No pochopitelně, tak.
1: Peníze.
0: Dejte vědět na policii a pak dejte vědět i nám.
1: Zadarmo na 800 800 101.
0: A my jdeme na muziku. Tady jsou už Soul Asylum.

0: Tohle byla Leony a Don't Worry na Hit Radio Faktor, protože středa, tak víkend už je na dostřel a my pro vás máme jeden skvělej tip.
1: Jestli máte rádi auta, u kterých se člověk neptá, kolik mají asistentů, ale spíš kolik stojí jejich renovace, tak o víkendu si to u nás doma na jihu užijete, viď Pájo?
2: Jede se už 17. ročník South Bohemia Classic. Dorazit má až 160 posádek s klasickými sportovními auty z několika zemí a startují už v pátek odpoledne.
1: Já jsem je viděla už mnohokrát, protože se mi strašně líbí. E-Type, ne? A být Mercedesy starý.
0: Ne, mě ty malý triumfy, ty malý kabriolety, ty anglický starý auta, ty jsou nádherný.
1: Faktoráci, jestli se chcete podívat taky, tak máte příležitost buď to v Budějcích na náměstí, odkud se v pátek startuje v 16:30.
0: A nebo potom v sobotu všechno vyvrcholí v Kaplici, tam se pojede Grand Prix Kaplice, to budou dvě kola na přesnost.
1: A taky je spanilá jízda, takže uvidíte po celém regionu i v Novohradkách. Mrkněte na southbohemiaclassic.cz, tam to všechno máte.
0: A pozor, nebo poslouchejte i zítra dopoledne, protože Matyáš tady bude hostit Pavla Kacerovského, což je ředitel South Bohemia Classic.
1: Pojedeme.
3: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme

0: Přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
1: Zastav to!
2: Cože?
1: Zastav to!
3: Engel Kaplice hledá svá řeče. Jsou světovou jedničkou ve výrobě vstřikovacích lisů, nabízejí dobré peníze a spoustu zajímavých benefitů. Tak si pospěš, ať tam ten tvůj životopis tentokrát mají včas. Více informací najdeš na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
9: Uni Hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Společnost Hydrokov hledá nové kolegy do svého týmu. Možná vás zaujme nabídka třeboňské společnosti,
13: která momentálně hledá řidiče nákladního automobilu a obsluhu pásového rypadla.
12: Na požadavky a nabídku mrkněte na www.hydrokov.cz. Hydrokov, my v tom neplavem.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
15: Seta od Tytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
0: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Summer a Calvin Harris na Hit Radio Faktor. Za 9 minut budou 4. Pája tady ťuká do počítače jak zběsilej, chystá čerstvý zprávy.
1: Co tam budeš mít, Pájo, schválně?
2: Vrátíme se do prázdnin, protože na jihu Čech se konala velká spousta dětských táborů. Na dětské tábory vyjeli i jihočeští hygienici.
0: Nejeli tam tábořit.
2: Ne, jeli tam kontrolovat a rozdávat pokuty. A jak tato jejich mise dopadla, tak to si řekneme v 16 hodin.
0: A my do té doby budeme hrát a teď se i trošku modlit s Markem Ztraceným za pátek.
3: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: It's My Life a No Doubt na Hit Rádiu Faktor. Budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor, když jedete z Týna na Temelín, za Zálužím se potkali dva osobáky a policie tu dopravu řídí kyvadlově. Bouralo se i u Člunku na Jindřichohradecku a kyvadlový provoz nás čeká taky na silnici 160 u Přídolí na Českou Krumlovsku. Tady osobák narazil do stromu a na místě zasahují záchranáři. Dávejte na sebe pozor, hlavně opatrně, a kdyby cokoliv vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
8: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
9: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
8: Kolik?
9: 949, málem jsem vzal dvoje.
8: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dub Sonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Je 16 hodin, hezké odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Prázdniny jsou za námi a s nimi i dětské tábory. Na jihu jich letos fungovalo 355 a vystřídalo se na nich přes 33 tisíc dětí. Hygienici během léta provedli přes 100 kontrol a rozdali 7 pokut. Třeba za problémy s úklidem, pitnou vodou nebo skladováním masa. Naštěstí žádnou epidemii ani vážnější problém nezaznamenali. Popelnice, na které se dá i koukat, ve Vodárenské ulici ve Strakonicích nahradily klasické nádoby nové kontejnery schované z větší částky pod zemí. Místo tak působí čistěji a upraveněji. Město kolem něj ještě plánuje vysadit i okrasné keře. 17-letý mladík v celostátním pátrání zkusil v Budějcích utéct strážníkům. Schoval se před nimi i v křoví u Kročínovy ulice, ale jaksi mu to nepomohlo. Hlídka ho doskyhla, spoutala a předala policii. Jen za poslední týden vypátrali budějovičtí strážníci už 6 hledaných osob. A českobudějovický Jihostroj hledá nové malé volejbalisty a volejbalistky. Kluci můžou přijít na nábor dnes do 6 v podvečere na základní školu Oskara Nedbala. Vstup je z ulice Evžena Rošické. Holky mají nejbližší nábor zítra, a to od 4 do 5:30 na základní škole Bezdrevská.
13: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
1: Kouknem taky na počasí. Dneska i zítra předpověď slibuje oblačno či polojasno s přehánkami jenom výjimečně. Na pršet má jen do 1 mm srážek, což je skoro nic, a denní maxima se taky zítra podobně jako teď dostanou na 25.
11: Hit Radio Faktor.
0: 16:00. Dobré odpoledne přejeme.
14: Jsme tady všichni tři, Jana, Pavel a Martin, a už za chvíli budeme mlsat a pozveme vás na jogurt.
0: A mražený jogurt. Jogurt je úplně úžasný a taky potěšíme obyvatele Sedlice, protože se konečně začal stavět obchvat. A přidáme i tipy na akce. Bude toho moc, tak laďte dál, a tady je Alan Walker.

0: Linkin Park na Hit Radio Faktor 9 minut po 16. hodině. Myslím si, že to je ideální čas na to dát si něco dobrýho.
1: Něco zamlsat si, viď? Tady v Českobudějovické Hroznové ulici totiž najdete Jopy. To je mražený jogurt, který se tváří trošku jako zmrzlina, ale základ má z regionálního mléka a jogurtu z rodinné farmy Vlkov.
2: Můžete si tady poskládat vlastně desert podle nálady, podle toho, na co máte zrovna chuť. Dáte si mražený jogurt, vyberete si velikost a navrch přidáte ovoce, čokoládu, sušenky, další dobroty, různé polevy. Na co si vzpomenete, to tam mají.
0: Na mě, nebo za mě je to ideální zastávka třeba po cestě městem, jo, když chcete něco rychlého, studeného a tak trošku hravýho.
1: A trošku i zdravýho, jo, nejde to úplně takový to jasný mlsání toho miliardy tun cukru. Jopy navíc není jenom letní záležitost.
0: No tak to vůbec ne, protože mražený jogurt se podle mě hodí úplně při každé příležitosti, jo. Třeba holky nakupujete, ne, jste úplně splavený z toho, zastavíte se a dáte si během těch nákupů takovou odměnu malou.
1: Malou tečku, sladkou.
0: A nebo tam mají, když jsme tam byli, tak jsme viděli termokelínky, že si ho můžete odnést
1: sebou
0: i domů.
1: No,
0: a strašně dlouho to vydrží. Jak byly ty vedra, tak nám pan majitel říkal, že asi 3/4 hodiny to zákazníci vydrželo cestu autobusem, tak můžete přivést i domů a to jsou taky plusový body.
2: Já už jenom doplním, že otevřeno tady mají každý den a to od 10 dopoledne až do 8 večer.
0: Hroznová ulice, České Budějovice, Červený vrata, nemůžete to přehlídnout.

0: Alexandra Sten na Hit Radio Faktor, 16 hodin a 16 minut, dobré odpoledne. A tento týden je skvělý, co se týče obchvatů u nás doma na jihu. Včera jsme vám říkali, že už na začátku října pustí kousek toho údasného a dneska přicházíme s další senzačním odhalením.
1: Ředitelství silnic a dálnic právě ve středu zahájilo stavbu obchvatu Sedlice a Hněvkova, jde o tah 1/20. Nová trasa má mít více jak 6,5 kilometru, no a hlavně odvede z obou obcí kamiony a transitní dopravu, která vás tady dlouhodobě trápí.
2: Za jak dlouho budou mít hotovo? Kolik to bude stát?
1: 2 roky to bude trvat.
2: Kdo to bude dělat?
1: A stát to bude, počkej, kolik? 818 milionů korun bez DPH.
2: Za ty prachy to mohlo být nový, klidně si myslím.
0: Martin, prosím vás, Sedlici na to čekají už desetiletí, no, nebo jasně, možná století.
2: Tak si
0: nebo
2: konečně odfouknou a jak se takže 2 roky, ne, jo, 2 roky
0: za
2: to bude.
0: Za 2 roky
2: hele,
0: to bude, no.
2: Super.
0: Tak se moc těšíme a děkujeme.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Ukončujete základní školu? Chcete dál kvalitně studovat s následným uplatněním v životě? Právě pro vás je tady Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, kde jsou pro vás připraveny tyto maturitní obory. Mechanizace a služby, veterinářství a zahradnictví, rostlinolékařství. Najdete nás na Rudolfovské v Budějovicích. Více na www.soscb.cz.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Chcete k moři pohodlně a bez zbytečného cestování? Využijte last minute zájezdy cestovní kanceláře Fisher s odletem přímo z Českých Budějovic. Slunce, pláže a odpočinek jsou na dosah. Žádné dlouhé přesuny. Letní pohoda začíná hned za rohem. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
14: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka.
15: Přesně. Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
14: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
15: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
16: Prior je tady totiž pro vás.
17: Když máte chuť.
18: A něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
19: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
11: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yeso!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility. 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Timbaland a One Republic na Hit Radio Factor. Je středa, je potřeba naplánovat si nějaký volníčko. Co říkáte?
1: 100%, já bych vyrazil někam ve víkendu.
2: Kam vyrazit?
0: Tak já bych vás pozvala třeba do Trocnova, kde budou v sobotu i v neděli trocnovské slavnosti, takže středověk, šerm, sokolnictví, řemesla, dobová kuchyně, luky, kuše,
1: Lukášiče.
0: A v neděli dokonce rytířský turnaj na koních.
3: Martin se mi smál, že sem taháme Batmana, ale o Batmanovi to nebude. V sobotu večer v Týně nad Vltavou proběhne netopíří noc.
1: No, to je Batman!
0: Jak víš, že tam nepřiletí?
3: Jo. Nebude tam. Jsem viděl jeho diář a nemá tam volno. V přírodovědném muzeu Semenec uvidíme netopíry zblízka, posetnění se půjde ven a z detektory můžeme poslouchat i jejich ultrazvuk.
1: A já pro vás budu mít něco na zahřátí. V neděli v Budějcích bude totiž Chili Fest plechová hudba.
0: Tak plechová huba, ty hudbo. Ty jsi nechtěl říct slovo huba do vysílání, viď?
1: Slušňák. Budou tam tedy ochutnávky, chili market a pochopitelně soutěž v pojídání chili papriček.
0: Což je disciplína, kterou poznáš až druhý den, viď? Hlavně.
1: Taky si tam přenášíš.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Jste zítra Rádiem Faktor a my se teď podíváme do centra Budějic, já jsem v něm poměrně často a teď jsem tam docela často viděla v plné práci zahradníky a možná jste si toho taky všimli, že město prokouklo.
1: No ano, ono totiž město dokončilo nové záhony na ploše přes 1200 metrů čtverečních.
0: Konkrétně jsou na Sadech, v Holečkově ulici a taky na Mariánském. Pájo, ty určitě víš, jaký jsou k tomu čísla.
2: Zahradníci vysadili, představte si, 15 000 rostlin. Pro mě je to takhle jako nepředstavitelné množství. Na podzim se k ním má přidat ještě 26 000 cibulovin a výsadba je poskládaná tak, aby se během roku postupně měnila. Takže neznamená to, že to jako rozkvete, odkvete a nebude tam nic. Mohlo by to navazovat.
0: Takže to bude vypadat po každý trošku jinak.
1: Bude to rozkvítat postupně, bude to fajn.

0: Je to hezký, bude to úžasný.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Sbor dobrovolných hasičů Čepřovice vás srdečně zve na oslavy 120 let od svého založení, které se uskuteční tuto sobotu od 12 hodin v Čepřovicích. Čeká vás bohatý program, hasičská technika, občerstvení a samozřejmě nebude chybět ani večerní taneční zábava. Přijďte s námi oslavit 120 let čepřovických hasičů.
2: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova, Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
3: Trápí vás v létě horko v domě a v zimě vám je zase zima. Máte vysoké náklady na topení a nevíte, co s tím? Využijte služeb společnosti HT Izol. Foukaná izolace od HT Izol vaše problémy vyřeší už za pár hodin. Více informací najdete na ht-izol.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Navštivte E.ON Eco Festival. Zažijte skvělé odpoledne plné workshopů, technologických novinek a lokálního jídla. Těšit se můžete na koncerty Monkey Business, Evy Burešové, hudební překvapení večera nebo na rozhovory DVTV. Už v sobotu 5. září na Sokoláku v Českých Budějovicích. Vstup je zdarma. Více na eon.cz/ecofestival.
10: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
11: pak hrnky,
10: flešky, kufříky, vyměním za kuponky,
11: škola volá.
12: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Na Hit Radio Faktor All City a Fireflies bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Nehoda u Větrní už by měla být odstraněna a místem projedeme opatrně, ale na příjezdu do Jindřichova Hradce u obchodního centra Vajgára jste zahlédli hlídku nejspíše s radarem, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, dobré odpoledne, u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Plana nad Lužnicí přišla o jednu ze svých známých dominant, ale jenom na chvíli. Více než 100 let starou sochu svatého Jana Nepomuckého u Lužnice odvezli restaurátoři do ateliéru. Vyčistí ji, opraví poškozený kámen a vrátí ji i chybějící svatozář. Po dokončení obnovy se Jan Nepomucký má vrátit zpátky na své místo u řeky. Neobvyklý nález řeší policisté v Budějcích. Na cyklostezce pod Krumlovským mostem někdo nechal větší kovový trezor s digitálním číselníkem. Policie teď hledá jeho majitele, takže jestli vám doma náhodou jeden trezor chybí, ozvěte se budějickým policistům. Skýhačky u nás na jihu, od pondělí žádný důvod k panice. Začne mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike, kterého se zapojí F-16 nebo Eurofightery. Největší provoz čekejme kolem Boletic, Bechyně a Českobudějovického letiště. Létat se bude hlavně ve všední dny, a to až do 23 hodin. A na tenisovém US Open se dneska představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lehečka budou bojovat o postup do 3. kola. Nikolu Baratuňkovou pak čeká dohrát úvodního kola proti Egypťance Šarífové, kde vede po prvním setu 6-1.
9: Krásný den vám přeje Oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek CZ.
1: Dáme si taky počasí, večera v noci vydrží povětšinou oblačno a teploměry sklouznou mezi 12 a 15. Zítra ráno a dopoledne polojasno, na odpoledne dorazí mraky, foukat může taky silnější vítr, ale přehánky nás zaskočí jen výjimečně. Teploměry se během čtvrtečního odpoledne dostanou mezi 22 a 25 stupňů.
7: Hit Radio Faktor.
10: Krátce po 17. hodině jsme na Hit Radio Faktor. Zdravíme vás.
11: Jana, Martina, Pavel a teď taky Lost Frequencies a Dua Lipa.

0: na Hitrádiu Faktor Dua Lipa a Houdini.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Co kdyby vám někdo zazvonil u dveří a místo otázky máte balíček, přišla nabídka, máte peníze?
0: Tohle může být od 7. září realita s Hitrádiem.
2: V nové hře Kdo pak to zvoní budeme každé ráno vyrážet k jednomu z vás, kdo jste se registroval na našem webu.
0: Bude to úplně jednoduchý. Kolem 7. hodiny a 10. minuty v našem vysílání zazvoní zvonek. Nebude to u vašich dveří, jo? Ale vy musíte k těm dveřím dojít a během 30 vteřin je otevřít.
2: No a pokud za těmi dveřmi budeme my, vy vyhráváte jackpot. Ten startuje na 5000 korunách a každý den bez výhry roste o 1000 korun.
0: A nejlepší bude finále, protože to se bude hrát o 50 000 a ještě se k tomu přičtou ty nevyčerpaný výhry z předchozích dní.
2: Aha, takže to může být opravdu velký balík.
3: Všechno najdete u nás na webu hitradiofaktor.cz a nezapomeňte se právě i tady registrovat. Startujeme už 7. září.

0: Možná i za volantem jste s Hitradiem Faktor a my se teď podíváme na výsledky policejních kontrol. Jihočeští policisté se podívali na konci prázdnin pořádně na řidiče a jak to dopadlo?
1: No, zkontrolovali přes 3000 aut a našli skoro 500 přestupků, to je každý šestý.
0: Nevím, takhle rychle neumím počítat, Pájo. Jaký problémy nejvíc odhalili?
2: Největší problémy dělala jak klasicky rychlost. 133 řidičů překročilo nejvyšší povolený limit. Dalších 146 jelo s autem v nevyhovujícím technickém stavu. 19 lidí sedlo za volant po alkoholu a 45 řidičů vyrazilo na dálnici bez zaplacený známky.
0: A tak to je ještě takový docela dobrý prohřešek, ne?
1: Jako bez známky vypálit.
0: No.
1: No jo, ale z nějaký tím značkovým vínkem, to už je průšvih.
0: To samozřejmě, tak opatrně, faktoráci, ať v pořádku dorazíte.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Čím více jezdíte, tím méně platíte. To je IDSka. Nový integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Cestujete každý den do práce nebo do školy? Pak právě pro vás je určeno nové předplatné jízdné, které vám může cestování výrazně zlevnit. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Maršl hlásí, do Géčka přijede tlapková patrola. Těšte se na den plný zábavy, pro malé i velké. Čekají vás Xbox kiosky, workshop zvířecích stop, psí a dinosauří soutěže, oblíbený maskot Maršl a spousta dárečků zdarma. Už 5. září od 10 do 17 hodin. V Géčku v Českých Budějovicích.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
8: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
9: Když život prudce zastaví.
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
12: Co to zas Popeye skuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
17: Freshness. Our focus.
18: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
19: Hit Radio. Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor jsme si dali Alex Hepburn. Přejeme vám hezkou středu a pozor, jo, už ani čištění zubů nebude chvíle, kdy vás nikdo nesleduje.
1: Dyson totiž představil první zubní kartáček se zabudovanou kamerou.
0: Pájo, vysvětli nám, jak to funguje.
2: Nemě dostává, že kamera během samotného čištění sleduje, co máš v puse. Je tam součástí umělá inteligence, která jako najde mezeru mezi zuby. A kartáček do nich umí přímo vstříknout prout ústní vody.
0: Takže už i v puse máme ChatGPT, jo?
2: Očividně.
0: Ono, ještě ten obraz si můžete pustit i v telefonu. To úplně vidím, ráno si čistím zuby a hned se dívám, co mám v hubě.
1: Ale můžeš možná tu aplikaci si naštelovat a koukat, jak tvý dítě si čistí zuby, jestli si je čistí správně třeba. Ale už vidím, že spíš ty kartáčky bude používat někdo nějak jinak.
0: Jakože by si s tím někoho šmíroval.
1: Budeš to šoupat.
0: Ne.
1: Do úst.
0: Já jsem taky četla, že to stojí 11,5 tisíce, tak asi zůstanu u klasického.
1: To výdele místa protéza, ne? A do...

0: Bad Running a Ray Dalton na Hit Radio Faktor. My se pro dnešek loučíme, ale samozřejmě vás nenecháme odejít bez návodu, co můžete slavit zítra.
1: Svátek mají Bronislavové a Bronislavy, takže jestli nějakého doma máte, v práci nebo v telefonu, nezapomeňte.
2: Zítra je taky Světový den mrakodrapů, takže ideální příležitost podívat se třeba tady na Máji Vík na nějaký panelák a říct si, hele, skoro.
0: A já tady mám něco, co se dá oslavit prakticky. Na zítřek připadá Mezinárodní den Cabernetu Sauvignon.
1: Tak to gratulujeme. To už zní přesně jako svátek, u kterého víte, co máte dělat.
2: No na rozdíl od toho dne mrakodrapů, že jo? Tam bych rozhodně nedoporučoval s tím začínat.
0: Mějte se krásně, faktoráci, a zítra se na vás budeme těšit.
1: Už s Bronislavem a pod mrakodrapem nebo u Cabernetu. Mějte se, pa čau.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolichrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto České Budějovice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Jihočeské muzeum vás zve na Trocnovské slavnosti. Těšte se na oživený

0: Echoskansen Trocnov, středověká řemesla, kuchyni i živou hudbu. Čeká vás rytířský turnaj na koních, sokolnictví, lukostřelba, ukázky zbraní nebo hry pro děti. Trocnovské slavnosti 5. a 6. září. Vstup zdarma. Archeoskansen Trocnov.cz.
1: Ano, prosím.
2: Ahoj, umíš zkrotit stroj?
1: Co je to za otázku?
2: Důležitá. Ve Folman Metal Works v Plané nad Lužnicí právě hledáme nástrojáře, seřizovače, specialisty robotizace a mistry výroby.
1: Proč bych měl jít právě k vám?
2: Můžeš se tu spolehnout na zázemí jednoho z největších strojírenských podniků na Táborsku. Fajn kolektiv, férové ohodnocení, týden dovolené navíc, příspěvek na stravování.
1: Kde zjistím víc?
2: Na práci v Plané.cz. A pak ukaž, kdo koho skrotí.
3: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Železo, co v zimě zahřeje. Nyní v Uni Hobby elegantní a úsporné dvoudeskové radiátory od 1290 korun.
5: Uni Hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Plánujete dovolenou u moře? Využijte last minute zájezdy od Exim Tours s odletem přímo z Českých Budějovic. Bez dlouhého cestování a bez front. Slunce, teplé moře a pohoda jsou blíž, než si myslíte. Z Budějovic rovnou k moři. Rychle, pohodlně a výhodně. Vaše dovolená čeká na eximtours.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
8: tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio Faktor.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: zpracovala dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
2: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo.
3: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
1: to je dobrý.
3: Jak blízko seš katedře, že jo?
1: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
3: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
1: Jsi jenom sedět u okna.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Od zítra pozor, na Dačicku přibude tu nová uzavírka. Zavře se silnice z hlavního tahu směrem na Němčice a Volfířov. Objížďka povede přes Dačice. Počítat s ní máme do konce listopadu. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
9: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení.
8: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
10: Krásný den vám přeje oprava dodávek a obytných vozů. Vaše dodávka není jen práce a váš obytňák není jen auto. Postaráme se o obojí. Úpily 591 v Budějcích. Oprava dodávek.cz.
8: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přeháňka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno oblačno a na severu místy přeháňky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Hold Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 tisíc korun. Což je dost, samozřejmě, jo. Co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujeme s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by se stoupli k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý. Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hit Rádia, to je skvělý, čo? Jo, to je Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nezpívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiofaktor.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Městys Sepekov vás zve na tradiční proslavené dvouvíkendové mariánské poutě. Lunaparky, stánky, chovatelské výstavy, bohoslužba v kostele a samozřejmě každou sobotu pouťová zábava. U nás se pořád něco děje. Městys Sepekov, první a druhý víkend v září.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: CAA v novém. Oslavte s námi znovu otevření prodejny CAA Mercury České Budějovice. Čeká na vás kolekce pro celou rodinu a sleva 20% na vše při nákupu nad 500 korun. Sleva 20% platí pouze v den opětovného otevření, ve čtvrtek 3. září. Těšíme se na vás v CAA Mercury České Budějovice.
5: Když život prudce zastaví...
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří. No, musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Prémie 100 tisíc. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 tisíc pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
11: Freshness. Our focus.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Krištof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Rádia. No mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo. Konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím váš personál a postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Hele, za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to, no tak doje aspoň to maso. No, vždyť je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo, no jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

0: Undercover. Never let her slip away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti museli dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch 2 měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
2: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
1: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
2: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
7: Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
14: Jsem hrdina.
15: Co tady blbneš?
14: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
15: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
14: Vše na 211.cz.
15: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
14: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
16: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 Kč měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Krásný večer, chviličku po 7 hodině. Dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na start další hodiny jsou tady Cranberries a jejich Dreams. Tak se nebojte trochu zasnít.

Paul McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No a prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde. Už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, geniální. Nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No a naleďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď Král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Tak jdem na to.

0: Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste z Hitrádiem. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo, neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Za chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.
1: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
2: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
3: Víš, co je na Prioru nejlepší před začátkem školy? Ta obrovská nabídka!
4: Přesně! Tušky, sešity, penály, nové přezůvky i stylové aktovky. Prioru vždy najdu kompletní výbavu do školy.
3: A mně vyhovuje, že všechno koupíme na jednom místě.
4: To ano. A navíc ve vybrané dny se slevovou kartou ušetříme 20%.
5: Prior je tady totiž pro vás.
6: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
7: Freshness. Our focus.
8: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.

You want me? I want you halfway down. I'm going.

Tak co, podařilo se vám malilinka to zpomalit? Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, to je klasika. Takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky postupně, kořáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť, trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity, tohle je Gabrielle.

0: Filip Oaky a Giorgio Moroder. Posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45. Přeju vám všem krásnou středu. Doufám, že se máte hezky. Že vás nic extrémně netrápí. Tak je to pro začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh. No tak to je perfektní, že jo? Nebudem muset odhrabávat. Nebudem třeba klouzat na ledu, jo? Uvidíme. Pojďme nepředbíhat, teď se budeme užívat pomalu, ale jistě babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Voyage, voyage. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Co to zas Popajsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
10: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
9: Jedu ale jen na čerpačku.
10: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
11: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
12: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
13: Hit Radio.

0: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz. Freshness. Our focus.
1: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Offspring. Hit Radio.

Pepsi a Shirley Heartache v éteru Hit Rádia a hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal prosím vás pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na souostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu, medvědy nikdy nebudíme. Ready Kirken do uší právě teď. Zítra má.

Sister, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Rockset, It Must Have Been Love, už za chvilku do uší.

slíbení Rock Set v éteru Hitrádia přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo, je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září a oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště, jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně a zavírejte okna, jo, dobře, domluveno. Kate Ryan právě teď.

Tony Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hitrádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, anebo... Don't worry. Be happy. Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.

Hit Radio Faktor.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.